Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři. Protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenných, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Pak bylo super, že jsme byli ve třech, protože že jo, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas.
5: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Ostravská Grossmanova vila je kompletní. Aktuálně byl renovován mobiliář. A jak nám řekl náměstek primátora Břetislav Rieger, tento architektonický klenot města nabízí neustále řadu aktivit.
2: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila. Probíhají tady komentované prohlídky. Už jsme tady měli první svatby a samozřejmostí jsou také koncerty. Co se týče dovýbavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch rozšířit.
1: Spousta věcí byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc.
2: Samotné dovýbavení bylo velmi náročné, to bylo obrovské kvantum řemeslné práce. Například čela postelí se vyřezávala, textilie se zháněly ze zahraničí. Opravdu to dovýbavení trvalo celé 2 roky.
1: To nám řekl náměstek primátora Břetislav Rieger.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: Rádio Čas.

0: hádej, kdo přijde na snídani.
1: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
0: Hity, které milujete.

0: telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Ženy v čase. Styl.
2: Boty. Styl, identita, příběh. A někdy i soudy, které vynášíme nad druhými. A přitom velmi často neznáme celý příběh. Tak to jsou témata, která dneska otevřeme v Ženách v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
3: A Lenka. A musím říct, že hned jak si řekla, že vynášíme soudy, tak místo bot mě napadly ponožky v botách, v sandálech. Ale o tom to nebude dneska.
2: Ale já si totiž umím mimo jiné představit výrazné barevné ponožky v sandálech. A k tomu ještě nějaký trošku extravagantnější outfit a třeba fakt ty červené ponožky v těch sandálech si myslím, že náhodou můžou být i trendy.
3: Já si myslím, že v Ženách v čase můžeme kdykoliv zavést nový trend. Co ty a boty? Je to doplněk tvého šatníku běžný, že nad tím přemýšlíš, anebo je to spíš funkční záležitost?
2: Lení, asi obojí. Přemýšlím nad tím primárně, aby to bylo funkční, aby to bylo pohodlné, aby se to případně hodilo k více variantám outfitu, ale jako ujíždím na tom trošku. Prostě boty a kabelky, ano, je to láska. Co ty a boty?
3: Já jsem tým co nejpohodlnější a hlavně od té doby, co můj kamarád mi odpálil celý botník barefooty, tak já v podstatě nenosím nic jiného. No. Takže já jsem spíš na pohodlí a u mě vždycky najdete široké boty.
2: Hele, ale ty se vlastně vezeš na vlně, protože podle módních analýz z posledních let roste segment pohodlné a funkční módy dvou ciferným tempem. Takže lidé už nechtějí trpět pro styl a chtějí styl i pohodlnost. Prostě chtějí obojí.
3: Já jsem ráda, že to slyším, ale není to poprvé, co slyším, že jsem předběhla dobu, takže
2: a že jsi velmi stylová, ano. No, nicméně, já třeba zrovna teď mám na sobě mokasíny a mám je moc ráda, protože jsou pohodlné a hodí se téměř ke všemu. A nás samozřejmě zajímalo, jak je to vlastně s mokasínama a trendy. A tu odpověď nám klasicky dala naše modní guru Petra Kasalová.
4: Mokasíny jsou skvělý, protože je můžete nosit jak k šatům, k sukni, ke kalhotům. Jsou vlastně i pohodlné a opravdu zase záleží jenom na vás, na vašich preferencích a na tom, jak je vystylujete. Já osobně je třeba ráda nosím s teplými ponožkami, kašmírovými ponožkami a nosím je vlastně celoročně. Ano, do tuhé zimy a do sněhu určitě nebudou, ale na nějaké, když přijde nějaké to ochlazení, tak klidně můžete vzít i mokasíny.
3: A já jsem ráda, že mokasíny jsou takovým trendem, protože já s nima mám jeden malý problém.
2: A ten je?
3: Odhalené kotníky. Já pořád nosím kotníkovky. Já mám ráda teplo na kotníky. Jo, a pozor, jo, to už je to za nás, ale prostě já mám ráda to teplo na kotníky. A ty mokasíny, jak to zvládáš ty? Protože stylově vypadají nádherně.
2: Já se přiznávám, já jsem úplně na opačném konci. Já miluju odhalené kotníky a dokonce i v zimě, když jsou třeskuté mrazy, já nosím ty títěrné nízké ponožky a miluju odhalené kotníky a naopak nesnáším dokonce i ponožky, které jsou nad kotníky. Prostě ne, já to nezvládám.
3: Mimochodem, tak se pozná mileniál. To mi říkala moje trenérka v posilovně, ona je o generaci mladší a říkala, že mileniál poznáš tak, že má nízké ponožky v botách a že teďka ta generace Z, jo, takže nosí vytažené ty vysoké ponožky. Ano. Tak já jsem jí neříkala, že jsme se tomu, když jsme byli mladí, smáli, no.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.

0: Ženy v čase retro.
1: Já jsem velmi ráda, že v Ženách v čase v tuto chvíli se podíváme na boty z takového toho minulého pohledu a podíváme se na retro. Protože jsem začala přemýšlet nad největšími úlety, co jsem nosila na nohách.
2: A co jsi nosila z největších úletů?
1: No tak samozřejmě, že mě vůbec neminuly ty vysoké platformy.
3: No jasně, ty byly legendární.
1: Ale to mělo snad 20 cm. Byla to taková ta pěna. Prodávali to v každé večerce u každého Vietnamce. Já jsem to milovala, tak to jsem měla.
2: Ale já se přiznám, já jsem to taky milovala a kdyby to čirou náhodou přišlo znovu do módy, jdu do toho.
1: No, do čeho bych ještě šla, tak to bylo teda později, ale to jsem taky, to se mi líbilo, ale nikdy jsem mi neměla ty boty. To byly tenisky a v patě měly zabudované kolečko a ty si mohla chvilku jít a chvilku jet. Samozřejmě, že po první chůzi se to rozpadlo, ale geniální.
2: Tak do toho jsem teda nešla, ale já se ti musím přiznat, já mám jednu intenzivní vzpomínku na své dětství a na své butičky. A ta spočívá v tom, chodila jsem tehdy ještě do školky, že jsem měla tenisky, které měly na šňůrkách korálky. Různě barevné korálky.
1: Ano.
2: Leni, já jsem byla za hvězdu. Ostatní děti se ke mně skláněly, pozor, skláněly se ke mně a chtěli si ty kuličky pohladit. A já jsem jim to samozřejmě dovolila jednou za čas. Takže ano, to je intenzivní vzpomínka mého dětství na moje botičky.
1: Mně se líbí na Ženách v čase ten kontrast, že opravdu máte tu paletu pestrou a od jedné strany ke druhé, protože já jsem na té druhé straně. Já jsem neměla korálky. Já jsem
2: neměla si korálky.
1: Ne.
2: Nehladili ti boty.
1: Ne. Já jsem vůbec nikdy nebyla za princeznu, vždycky jsem měla spíš praktičtější. A potom, když jsem byla starší, tak hodně frčely martensky.
2: No jasně.
1: A glády.
2: No jasně.
1: No jaj. A to jsem teda byla za hvězdu akorát sama pro sebe, protože to mě tak dodávalo sebevědomí a měla jsem pocit větší stability a takové síly, že mě byli všichni úplně u zadku, víš?
2: Leni, podepisuju, to byl takový akt revolty. A ano, ty boty byly enormně módní a v podstatě něco hlásaly do světa, že jako nejdeš s proudem. Nicméně já tam teda vnímám notnou nevýhodu a ta spočívala v tom, že to byly takové trošku činky na nohou. Že to byl neustálý workout.
1: No být v tom schody, tak myslím, že bychom hodně teďka ušetřili za posilovnu, protože to stačilo. Pět pater a bylo to tam.
2: Ale víš, co je obrovský kontrast, že část svého dospívání nosíš martensky a tady tyhle těžké boty a potom si zapneš seriál a koukáš na Sex ve městě a hltáš Kerry a její outfity a její bizární botičky a já se přiznám, mě to teda ovlivnilo až do dospělosti.
1: Na to jsem se tě chtěla celou dobu zeptat, když jsem se dočetla, že máme tohle téma, jestli máš ve skříně své manolky.
2: Ne, nemám. A upřímně.
1: Ne, nemáš? Počkej, ne. Marťo, prosím tě, Evička by potřebovala manolky. Tak to byl jen takový soukromý vzkaz.
2: Jo, no. Jo, jo. Nemám a vlastně asi po nich ani netoužím. Výjdu úplně jako asi s nějakou klasickou konfekcí, jsem s tím naprosto v pohodě, protože takové jako manolky si myslím, že mají hodnotu naší dovolené. A to radši volím to moře.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Nesuď, když si v jeho botách ani krok nešel. Další legendární rada našich babiček. Jedna věta a v ní je možná opravdu ta největší sociální dovednost vůbec. A babičky nás opět navádí k tomu nejdříve se nadechnout, sklidnit se a až potom možná vynášet nějaké soudy, ale zkrátka pořádně si to promyslet, než o někom něco vyřkneme.
2: Mně se tohle úsloví líbí hodně. Myslím, že existuje i spousta variant, že nechodil si v jeho botách, zkusit to v jeho botách a podobně. A je to pravda. A já bych možná ty boty ještě nahradila jedním slovem, a to jsou souvislosti. Že my v tu chvíli, kdy vypálíme nějaké odsouzení někoho, nějaké situace, nebo toho, jak se choval, jeho života, nedej bože, tak vlastně neznáme všechny souvislosti a to, proč ten člověk jedná tak, jak jedná, proč dělá to, co dělá. A musím říct, že už kolikrát v životě, a za to se omlouvám, prostě to tam je naučené, že to tam prostě vypálíš, ani nevíš jak. A pak, když jsme se třeba s tím člověkem bavili a byl to hlubší rozhovor, tak jsem zjistila, že bych třeba nejednala jinak.
1: A vlastně jako vezeš se na vlně, protože takhle to je. Výzkumy ukazují, že si na člověka vytvoříme první dojem během 7 sekund. 7 sekund. A tenhle první dojem pak vlastně filtruje úplně všechno, co na tom člověku dál vidíme. A zajímavé je, to vlastně říkáš naprosto skvěle, že my si řekneme, vidíme tam nějakého člověka, ježiš, on je nepříjemný, to je tak arrogantní člověk, zatímco u sebe si řekneme, já jsem dneska taková nějaká nepříjemná, no jo, teď jsem měla těžký den.
2: Ano.
1: A vlastně máme potřebu to omlouvat, protože si to dáváme do těch souvislostí a vysvětlíme si to, proč se to děje. Zatímco u těch lidí ostatních máme opravdu tendenci soudit. Nebo, nicméně, a to se přiznám, já se snažím nesoudit. Opravdu je to taková moje mantra posledních let, nehodnotit, nesoudit.
2: Mimochodem, ty jsi zmínila skvělé ty 7 vteřinové intervaly. Je to taky pravidlo 5 vteřin, to nevím, jestli jsi o tom slyšela.
1: Ne.
2: Že žena, když vejde do baru, tak během 5 vteřin ví, kdo by mohl být její partner a kdo ne. Komu dá šanci a komu ne. Hned takhle.
1: To je zajímavé.
2: No.
1: Já nad tím asi budu muset popřemýšlet v rámci.
2: Musíš si to zkusit někde.
1: Ano, musím si to vyzkoušet. Musím jít do toho baru a dát si ty podpatky, rudou rtěnku a rudé šaty. Asi to půjdu vyzkoušet, ale možná mě to vede k tomu zamyslet se třeba nad svými bývalými partnery v životě, jak to tam fungovalo, jestli opravdu tam třeba byla ta jiskra, ta láska na první pohled.
2: A víš, co se mi stává? To na sebe prásknu. Mně se stává, že když uvidím člověka poprvé, tak mi přijde nějaká informace. Mně napadne jedna věta. Jo, a jedna věta a pak se to většinou naplní. No, že fakt hned víš, taková ta první, ten první dojem, ta první emoce, tak většinou je tím naším nejlepším kompasem.
1: Lení, ty jsi skoro vědma.
2: No já úplně. Zeptej se mě, na co chceš, pojď.
1: No takže pojďme na to, jdeme na magii života. Ladíte Rádio Čas a Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
3: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Ladíte Ženy v čase a tohle téma by se dalo uvést vlastně takovou písní My dva a čas. Protože květen je měsícem dvou úplňků a to na to teda koukám jako puk. Evi, můžeš mi to nějak osvětlit? Můžou být dva úplňky v jednom měsíci?
2: Leni, můžu. A zrovna letos se to tak nějak sešlo, protože úplněk vyšel na 1. května a teď bude na samotném konci měsíce. Takže opravdu ten letošní květen je v tomhle docela unikátní. A zároveň ten květen sám o sobě je měsíc, který otevírá a zesiluje. A ten první úplněk, který nastal hned na tom samotném začátku, tak to byl Flower Moon. Říká se mu květinový měsíc. A v tradiční symbolice původních obyvatel Severní Ameriky je to období, kdy příroda přichází z fáze přípravy do fáze projevu. A už se teda neplánuje, už se prostě kvete. Mm-hmm. A dá se klidně říct, že ten první úplněk to celé nastartoval, tu téma, a tím posledním úplňkem, který bude, nebo tím druhým úplňkem, který bude v tom měsíci, by se to mělo definitivně uzavřít. Takže květen je v tomhle hodně intenzivní a pojďme si říct, že on ten úplněk má na nás i docela zásadní vliv, i co se týče třeba nespavosti, nějaké míry agresivity, emocí, různých podob prožitků, všechno je více jako zesílené, ale i ten úplněk sám o sobě zesiluje to, co v uvozovkách takzvaně vysíláme.
1: No já, když si vzpomenu na začátek měsíce, a ani jsem to nesledovala, že tam ten úplník je, tak musím říct, že s tím souhlasím a jsem ráda, že můj partner Marta to přežil. Protože teďka už můžu říct, byl to úplněk.
2: Byl to úplněk, Leni, byl to úplněk. Já v to stále doufám, protože já jsem taky neměla úplně nejradostnější období na začátku toho května a někde se tady rozvinuly moje žaludy peripetie, které jsou stále v procesu řešení, tak věřím a doufám, že je nedořeším až na konci května, ale že to bude dřív.
1: Já taky doufám a věřím v to. Každopádně na konci května nás čeká tedy co? Tam bude druhý úplněk, ale to už bude jiný. To tady nějaký jiný. Uzavírací.
2: Ten první byl vlastně ten Flower Moon a ten nám měl ukázat, co v nás chce růst. Zatímco Blue Moon, který bude na konci měsíce, tak ten nám ukáže, jestli si to opravdu můžeme dovolit. Případně první úplněk otevřel to téma a druhý úplněk ho uzavírá. Takže jsme tady v takovém krásném květnovém cyklu a ten samotný květen by měl být o růstu, o zviditelnění, o větší míře expanze a vede nás to k tomu více si dovolit, mít trošku ostřejší lokty a být zkrátka více akční.
1: Mm-hmm. Tak já už tady píšu SMSku Marťovi, že se nemusí bát, že na konci května to skončí, takže v pohodě. Odesílám a vy u toho ladíte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Kámen a zahrada. Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
6: Kámen a zahrada.
5: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
6: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Ženy v čase. Mindset.
11: Evi, teď úplně upřímně, máš se mnou nějaký problém?
12: Leni, pokud bych s tebou měla nějaký problém, tak je to můj problém a ne tvůj.
11: To jsem přesně chtěla. Já jsem si říkala, když řekneš jo, řeknu ha, a je to tvoje. Prosím vás, tady ta scénka samozřejmě má uvádět téma toho, jak se vztahujeme k těm druhým a co nás třeba štve nebo těší na tom druhém. Takže Evi, co ty a tady tohle téma?
12: Hele, já to už nějakou dobu zpracovávám a věřím, že už jsem došla i do fáze, kdy si méně beru věci osobně, kdy si opravdu říkám, to, že si tohle o mě myslíš, to, že tohle o mě říkáš, to, že mě tímhle způsobem soudíš, vlastně nic nevypovídá o mě, ale mnohem víc o tobě. Takže snažím se držet toho, to, když máš se mnou problém, je víc tvůj problém než můj.
11: Mně se hodně líbila ta definice toho, co je vlastně zpětná vazba, co je něco, co tě někam posune, co je to, kdy ten člověk druhý má ten pohled zvenku, který třeba my nemáme, a může to být pro tebe dobře a může tam být nějaká zpětná vazba, která prostě je pozitivní pro toho druhého člověka. Ale potom jsou samozřejmě takové vztahy a takové rozhovory, kdy to do tebe šije horem spodem.
12: Právě.
11: A ty si říkáš, aha, až tak. A je to přesně to, že ten člověk má nějaké filtry, přes které zase vidí tebe.
12: Přesně. A psychologie to vlastně i pojmenovává. Je to takzvaná projekce. To znamená, že lidé do druhých často promítají svoje vlastní strachy, svoje nejistoty nebo nespracované emoce a potom tě soudí. Nicméně, abychom tady si nepovídali o tom, co říká psychologie, tak jsme si vzali odbornici na slovo vzatou, a to psychoterapeutku Vladimíru Pekárkovou. Vladi, prosím tě, tak jak to teda je? co dělat, když má se mnou někdo nějaký problém.
13: To, že má někdo se mnou nějaký problém, ještě neznamená, že já jsem ta, která by ho měla řešit. A už vůbec to neznamená, že mám za to nějakou zodpovědnost. To je problém, který má ten člověk jako se mnou a je to jeho problém, takže je na něm, aby si to nějakým způsobem vyřešil. Pak, když by mě k tomu potřeboval z nějakého důvodu, tak se můžeme společně dohodnout, jestli jsem vůbec ochotná, jestli to chci nebo nechci nějak jako měnit nebo se v tom angažovat, ale já nenosím vůbec zodpovědnost za to, co kdo jak prožívá. To jsou jejich emoce, jejich problémy.
11: Mohu decentně nesouhlasit?
12: Decentně nesouhlas?
11: To já si to dovolím, jo. Normálně na rádiu časem se to teď dovolila. Já bych jenom to uvedla takovým příběhem. Já jsem měla přítele, jo. A on mě podváděl. A já jsem s tím měla problém. A víš, co mi řekl? To je tvůj problém, to si vyřeš.
12: Tak asi na úplně všechny situace tady tohle nelze aplikovat, ale myslím si, že v drtivé většině se tím můžeme řídit. A že to, co bychom si možná z toho měli odnést, je to, že ve chvíli, kdy něco takového zažíváme, prožíváme, někdo má s námi problém, tak se nad tím pozastavit a říct si, je tohle vážně moje? No a my doufáme, že vaše jsou i ženy v čase na Rádiu Čas a my se na vás budeme těšit zase příští týden.
10: Ženy v čase na Rádiu Čas.
12: Rádiu Čas.

Pohodové sobotní ráno z Rádia Čas od Aleše Škobala. Venku nic moc a tak i to zůstat déle v posteli se určitě bude dneska počítat. Takže po deváté se z horoskopy staví Milan Gelnár, i na to si počkejte. A pokud se chystáte ven, tak raději deštníky sebou. Dneska oblačno, místo dešťové přehánky a mikiny a svetry se určitě budou hodit. Na teploměrech jenom 6 až 12 stupňů. Bude 9 hodin, jsme Rádio Čas.

0: produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
3: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.

0: Hezké sobotní dopoledne, od Aleše Šplobala, možná stejně jako mě, tady ve studiu u vás voní kafe, hraje Rádio Čas, takže přeju dobrou chuť k sobotnímu snídani. Já budu samozřejmě rád dělat společnost, ono, ať už jsme v práci, a, nebo doma, nebo já nevím, za volantem, tak s muzikou je to vždycky příjemnější. No a pokud se třeba teď u snídani rozhodujete, kam zajít, jak si víkend prostě užít, tak za pár minut pozvu na zajímavý festival, který probíhá v Příboře, ale teď hity, které milujete, ať jsou všude kolem vás.
1: Hity, které miluji.

0: Možná ještě nemáte na tento víkend plány, a tak já vás teď pozvu na místa, která slibují skvělou zábavu, a to rovnou pro celou rodinu. Je to Fright Fest 2026. A tu pozvánku budeme mít takzvaně z první ruky, protože já mám teď na telefonu za organizátory Mariana Žárského. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné ráno.
0: Krásné ráno, já vždycky říkám, festival to musí být hromada práce, a také, že stihnul už jste dneska posnídat?
1: Ne, nestihl jsem posnídat úplně, a popravdě řečeno je to takový trošku adrenalin, protože, jak jste říkal, hromada práce, ale největší sranda je, když máte všechno připravené jako venkovní variantu a počasí vám do toho vidí vidle, tak já vždycky zastávám takové stanovisko, že rosteme na úkolech. A já si osobně myslím, že byť to schováme všechno pod střechu a budeme v suchu, což je důležitá věc, tak to bude hezké a budeme mít zase k sobě blíž. Takže, jak se říká, rosteme na úkolech.
0: Takže teď se to vlastně nakousnul, spousta zábavy, platilo městský park Příbor, takže mění se něco?
1: Ano, mění. Ano, ta předpověď je absolutně brutální. Takže naštěstí teda tady přímo Příboře, v centru, mají krásný dům kultury, který je hned sousedí s parkem, takže my jsme vlastně kompletně celý program kulturní přesun do parku. Co se týká těch aktivit a atrakcí, tak ty jsme samozřejmě museli buď trošinku omezit, ale hlavně jsme je přizpůsobili těm interiérovým podmínkám, které jsou v Domě kultury a prostorovým. Ale ten program neprobíhá jenom v Domě kultury, ale také v krásných historických prostorách piaristického kláštera v Příboře. Dokonce tady máme i refektář, kde probíhá také odborné diskuzní fórum, takže ta akce samozřejmě tím počasím něco ztratila, ale zase něco získala. Takže věříme tomu, že ten program se nám podaří co nejplnohodnotněji naplnit.
0: Říkal jste program, tak pojďme konkrétně, co si užijeme?
1: Tak dneska byste si mohli, a já věřím, že si užijete, přímo v Domě kultury máme připravenou celou plejádu vystoupení, prezentace spolků, organizací Základní umělecké školy Příbor. Můžete se těšit na koncert příroku místní rokové skupiny dětské. Také samozřejmě se budeme těšit na krásné vystoupení L-Dance, vynikající tanečníci, kteří sklízejí opravdu úspěchy nejenom u nás, ale také za hranicemi. A velmi zajímavé bude vystoupení Mr. Klecmer Band. Je to vlastně kapela, která hraje velmi dynamickou židovskou hudbu, a my tímto navazujeme vlastně kontinuálně na život Zikmunda Freuda, který byl židovského původu a také na konci života vlastně byl i kvůli tomu perzekuován, tak ať v tom toho Freuda máme. Velmi zajímavá bude panelová diskuse, to je setkání se Zikmundem Freudem, kdy Petr Horký, známý moderátor a polárník, ale také popularizátor vědy, bude zpovídat přední kapacity na psychoanalýzu a psychoterapii přímo tady v refektáři kláštera. No a ten večerní koncert, tak to bude opravdu velké finále, protože vystoupí Anaka přímo ve velkém sále Domu kultury, a potom ještě, jak se říká, tak akce velmi příjemně dožije z Galia Brothers, výborná dynamická hudba, taky příborská parta, která ale je vynikajících muzikantů složená. No a úplný závěr ještě dokončí DJ, takže my dneska pojedeme kontinuálně až do pozdních hodin. No a ještě během toho dne ty lidi dnes už můžou navštívit novou expozici rodného domku Zikmunda Freuda, který už je dnes otevřen. No a také navštívit tady na chodbě piaristického kláštera několik disciplín, které si připravili tady místní školy a spolky inspirovaných právě pro děti, inspirovaných životem Zikmunda Freuda.
0: 100% výčet, možná se zeptám ještě na děti, když tady přijdu s dětma. Bude tady zábava i pro ně?
1: Zábava pro děti, jak jsem říkal, máme tady ty stanoviště, to znamená stezku Zikmunda Freuda, a to je velmi zajímavé, protože je to 5 stanovišť, na kterých si děti můžou plnit jednotlivé úkoly, které jsou inspirované myšlenkami tohoto velkého stivorského dodáka, a dostanou takovou velmi zajímavou cenu, protože dostanou náramek a za každou plynu dostanou korálek s jedním písmenem. A až obejdou všechno z toho stanoviště, tak jim vznikne nápis Freud. Zikmund už tam na tom budou mít, takže najednou budou mít Zikmunda Freuda přímo i na ruce.
0: Tak prostě zábava pro celou rodinu. Ještě možná podstatná otázka, kdy se otevřou brány festivalu dneska, zítra?
1: Tak dnes začínáme v 10 hodin v Domě kultury a zítra, to bude velký historický program, kde vystoupí Janáčková filharmonie, ale hlavně přijede přímo na místo mezi nás sám Sigmund Freud, tak ten program začíná už od 9 od rána.
0: Na telefonu za organizátory Freudfestu Marian Žárský. Moc děkuju a samozřejmě přeju, aby se akce vydařila i s tím, že počasí nepřeje. Mějte se krásně.
1: Tak, děkuji a přeji krásný čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Fandové Harryho Pottera teď určitě zbystří, protože výstava Pozor, jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm míří do Prahy. Od 6. srpna bude v Expo Praha Letňany. Tady můžete tedy prohlížet a hezky zblízka nejrozsáhlejší putovní výstavu, která kdy byla vytvořena do současné doby. Okouzlila už více jak 4 miliony fandů po celém světě. Takže filmové rekvizity, kostýmy, prostě jedinečný svět nejlepšího čaroděje světa jako na dlani. Vždycky jsem chtěl vidět, protože snad všechny díly jsem viděl 3x, kvůli syna, samozřejmě celá rodinka se vždycky musela dívat, takže už pomaličku šetřím do prasátka, abych tohle viděl, protože mám takový pocit, že tohle určitě bude stát za to. No a tu kouzelnou moc má i muzika, zvláště v tomhletom počasí, které máme za okny. Naladí, povzbudí a je to takové to pomyslné sluníčko. Tak ať to platí dál, z rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Já se jmenuji Ron, Ron Weasley. A já Harry, Harry Potter, Granger a Hermiona. A ty jsi... Ron Weasley. Těší mě.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas. Partnerem pořadu je... Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Yes.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Kdyby se měli udělovat medaile za jojo efekt, tak já mám takový pocit, že asi beru zlato, co dieta, to sice pokles váhy, ale na pár dní, asi to všichni dobře známe, prostě chce to odborníka. A tak ty zaručené rady kopnutí na televizi Relax každou středu od 16.55. Série videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, a je to doktor Evžen Machytka. Dozvíte se o nejnovějších metodách léčby a spoustu rád, jak prostě zdravě hubnout. Jinak reprízy vždycky v sobotu ve 14 hodin, to znamená i dneska. No, jsou kalorie, ze kterých určitě nepřibereme, a to jsou hudební kalorie. Takže z rádia čas dál hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Kámen a zahrada.
7: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
6: Kámen a zahrada.
7: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
6: Kámen Zahrada.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Víkendové rádio čas je s vámi, od Aleše Šklobala, vydařené dopoledne venku, nic moc, a tak možná to dneska vyhrajou postelové aktivity, knížka, anebo také rádio. Takže hned po desáté horoskopy s Milanem Galnárem. No a pokud se chystáte ven, tak deštníky sebou. Dneska oblačno, místy dešťové přehánky a mikiny a svetry určitě zahřejí více než počasí. Na teploměrech jenom 6 až 12 stupňů. Takže bude 10, pohodovou sobotu s rádiem čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k páté.

0: XXXLUS do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Hurá, další ráno.
6: Vstávej, milá vráno.
5: Vstávej i ty, mámo.
6: Půjde ti to samo.
5: Slunce svítí mi na cestu.
6: Dneska beru si svou nevěstu.
5: Protože je krásná a spanilá.
6: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
5: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádi.

0: Vaším víkendovým parťákem je Rádio Čas, od Aleše vydařenou sobotu. No, počasí nic moc, ale zase na druhé straně nejsme z cukru. A tak za pár minut pro vás pozvánky na báječné akce. Přidá se i Eva Rigler, vězte s rozumem, dnes protizánětlivá strava. No a v časáckém studiu návštěva. Stavil se Milan Gelnár, nese samozřejmě horoskopy, tedy přesněji vyhlídku na víkend. Milane, zdravím, co nás čeká.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty problémové se budou týkat zejména karmických událostí, to znamená problémů s kořeny v daleké minulosti. Dařit by se mělo zamilovanosti, novým láskám a prožívané sexualitě. Skvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Neděle bude obdobná, jen ty pozitivní události budou ještě intenzivnější, až na ty karmické události, kdy budeme konfrontováni s tím, co jsme nezvládli, respektive udělali špatně v minulosti. Aneb budou se nám opakovat nějaké nepříjemnosti s nadějí, že to nyní zvládneme lépe. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Protizánětlivá strava. Další trend na poli různých diet a výživových směrů? No, vlastně ani ne. Protože takzvaná protizánětlivá strava je koncept stravování s opravdu širokou škálou potravin, které můžeme jíst, užívat si kvalitní a chuťově skvělé jídlo a zároveň pak budeme svému tělu prospívat a snižovat zánětlivost v organismu. Princip je vlastně úplně jednoduchý. Co nejvíce zeleniny, ovoce, libové maso, ryby, ořechy, semínka a taky k tomu olivový olej. Taky jsou důležité stále dokola omílané omega-3 mastné kyseliny. Mimo jiné i správné koření, jogurty, ale třeba i celozrnné pečivo a nebo hořká čokoláda. Skvělé je, že tenhle stravovací plán je založený na vědeckých poznacích a hlavně, což je velmi zásadní, je bez negativních dopadů na náš organismus. Naopak, je maximálně prospěšný. Jaké přínosy pro nás může mít protizánětlivá strava pro naše tělo i psychiku? Tak to nám prozradila health koučka Eva Kejíková.
2: Je to vlastně způsob stravování, kdy se vysadí veškeré alergeny, které by mohly vyvolávat zánět v těle. A po vysazení těchto alergenů se tělo vlastně dostává do svého přirozeného fungování. To znamená, že například nevysílá falešné chutě, neukládá nadbytečný tuk, ale zároveň se rovnají i hladiny hormonů a zlepšuje se celkový zdravotní a psychický stav.
1: A psychika, tak ta je pro naše zdravé fungování zcela a naprosto zásadní. Pokud jsme totiž v psychické rovnováze, funguje krásně i naše tělo. A naopak, pokud na tom nejsme zrovna psychicky nejlíp, zpravidla to záhy odnese i náš organismus v podobě nějaké nemoci nebo neduhu. Takže správné stravování, kvalitní spánek a péče nejenom o tělo, ale taky o duši. To je ten klíč ke zdravému a spokojenému životu.
0: Tak teď už to víte.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: Rádio Čas je s vámi, to víkendové, za chvilečko budu listovat kalendářem a povím, kdo dneska slaví u oslav a filmových ještě chviličku zůstanu. Když se slaví narozeniny, tak to určitě musí vypadat a když se slaví filmové narozeniny, tak je z toho celosvětová událost a tak to vše nej bude patřit Shrekovi. Zelený zlober Shrek je fenomén, který má nespočet fandů už 25 let, také se hlásím, patří mezi ně. Do amerických kin se dostal, pozor, v dubnu roku 2001, kdy ze svého milovaného domova z bažin se dostal do světa, začali jsme ho znát. Stal se jedním z těch nejmilovanějších hrdinů a odstartoval sérii fantastických filmů nejen pro děti. A nyní se pozor, Oscarový Shrek opět vrací zpátky do kin. Tak možná pro něj ten nejdárek 25. narozeninám. Takže i ode mě, tomu zelenému panáčkovi, který dobývá svět všechno nej.
1: Herolde, Shreku!
2: Fiono!
3: Fiono!
4: Mami!
1: Herolde!
3: Oslíku!
1: Hity!

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: I dneska se bude připíjet na zdraví, bude se gratulovat a tohle jsou dnešní oslavenci, takže kdo by ho neznal, český herec Ondřej Vetký dneska slaví 64. narozeniny. No a další herecké narozeniny tady mám 71. dneska oslaví Oldřich Kaiser. Jazzový a swingový zpěvák Vladimír Kendall dneska má 81 let, no a rovných 60, tedy kulatiny, dneska oslaví zpěvačka a sestra krále popu, je to Janet Jackson. No a v kalendáři, jestli se dobře dívám, je také Přemysl, takže pánové, oslavte si svůj svátek. A vůbec, pokud dneska slavit budete, ať to stojí za to. Báječný svátek a narozeniny. Tak a ještě mám pro vás pozvánku na zajímavé akce.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Víkend, tak to často platí sedět doma, není to pravé ořechové, a tak zvu na místa, kde vás to rozhodně bavit bude. Oldies, megahity a tanec, tak to bude jedinečný taneční podvečer u příležitosti Dne matek. Akce ve Společenském domě Havířov zítra od 17. do 21. hodiny. Čeká vás večer s muzikou, která nestárne, která vás, no, přenese zpátky do let úžasných vzpomínek. Pozvu i na historický den rodiny, akce na hřišti základní školy Horýmírova, Ostrava Zábřeh, akce 19. května od 14. do 20. hodiny. Tady vás čeká odpoledne v historickém stylu se šermíři, sokolníkem a také tombolou. No a bavit se bude tady v ostravském klubu Bum Bum Comedy 21. května od 19.30 Adéla Elbel a její One Man Show o životě, proseku a kritickém nadhledu a poločasu rozpadu. Takže už dopředu skvělou zábavu a zážitky, no a z rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Skonto nabité.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Skonto nabité.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Edo, zase mám tak těžké nohy.
9: V lékárně jsem koupil Vesvein.
8: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
9: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
8: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rulety, markízy i pergoly značky Climax. www

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: No, letí to, za chviličku bude 11. hodina, jste s rádiem Čas, já jsem moc rád, že u vás hrajeme. Tak za chviličku už se toho kormidla tady ve studiu ujme kolega Petr Kubala a ode mě ještě počasí. Takže jak bude dneska, no, budou se hodit mikiny, budou se hodit svetry, budou se hodit také deštníky, protože dneska bude oblačno, místy budou dešťové přehánky. No a teploty taky nic moc, rtuť bude šplhat pouze na 6 až 12 stupňů. Své rádio Čas hrajeme hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Rádio Čas. Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Hurá, další ráno.
2: Vstávej, milá vráno.
1: Vstávej i ty, mámo.
2: Půjde ti to samo.
1: Slunce svítí mi na cestu.
2: Dneska beru si svou nevěstu.
1: Protože je krásná a spanilá.
2: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
1: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je dopoledne, sobota 16. května, ze studia Rádia Čas vás zdraví Petr Kubala a rovnou za malou chviličku vás pozvu za sportem. Řekneme si, kde se sportuje, kde se můžete zastavit, no ale teď už posíláme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Za sportem můžete vyrazit 19. a 20. května od 18 hodin, protože v hale Opava se hraje semifinále play-off basketbalového klubu Opava versus Era Basketball Nymburk. Takže vyražte na basketbal, je to dobrý a hlavně ať jsou tam diváci.
2: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.

0: Jestli jste romantici, tak dávejte pozor, protože romantika má v jednom italském letovisku trochu netradiční zvuk. A jaký? No to si řekneme za chvíli. Jsme Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, jsme tady s váma odpoledne, budeme taky, teď je zatím dopoledne, ale v italském letovisku Punta Marina mají trochu netradiční invazi. Přemnožili se, a teď dávejte pozor, pávy. Ano, mají tam přemnožené pávy. Turisti jsou nadšení, fotí si je na ulicích i na střechách, jenže místní už tak spokojení nejsou. Pávy dělají hluk, škrábou auta a během období páření nenechají lidi spát. Takže přesně to je ten moment, kdy něco vypadá romanticky, až zámecky, taková zámecká zahrada s pávy vypadá krásně, jen do chvíle, než vám začnou řvát pod okny ve 4 ráno. A to je řev, to nechcete. A najednou je po romantice a jste nevyspalí, ale fotky jsou krásné. A my vám posíláme hity, které milujete.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars CZ Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
8: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Blíží se nám pravé poledne, sobota 16. května. Ze studia Rádia Čas vás zdraví Petr Kubala. No a pokud si tak říkáte, jestli dneska to sluníčko vysvětne nebo ne, nemám úplně pro vás dobrou zprávu. Na sluníčko se ještě musíme počkat. Dnešní teploty až 12 stupňů a taky samozřejmě nějaké přehánky, ale aspoň ta zahrada naše bude zalitá. Každopádně posíláme hity, které milujete.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Už

0: něco, tak Allegro.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Hurá, další ráno.
7: Vstávej, milá vráno.
6: Vstávej i ty, mámo.
7: Půjde ti to samo.
6: Slunce svítí mi na cestu.
7: Dneska beru si svou nevěstu.
6: Protože je krásná a spanilá.
7: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
6: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Rádio.

0: V době obědu hladíte Rádio Čas. Mimochodem, dneska je 16. května a je Mezinárodní den grilování. Počasí sice tomu nenasvědčuje, ale pokud máte nějakou zastřešenou terásku, tak vytáhněte gril, rozpalte gril a udělejte si něco dobrého na tom ohni, ať vám to hlavně chutná. No, ale samozřejmě najdou se i ti, kteří řeknou, jo, tak budeme grilovat, já mám nějaké to kilo navíc, ale to vůbec nevadí, jo, protože my k tomu máme i takový malý návod přímo od jednoho odborníka. Na televizi Relax od 13.5. už běží série videopodcastu s odborníkem, s předním českým odborníkem na léčbu obezity, a to s doktorem Evženem Machytkou. No a ten samozřejmě radí, jaké jsou trendy v oblasti hubnutí, jak efektivně a zdravě hubnout, takže nalaďte si televizi Relax, ale taky, kdybyste to nestihli nebo zapomněli naladit, tak hlavně v úterý 19.5. kolem doby oběda právě bude hostem na Rádiu Čas. Takže to si zapište do diářu, ale to grilování dneska neodsouvejte. Ještě můžete a potom teprve se věnujte hubnutí. Dobré jídlo je základ skvělého dne. My vám k tomu posíláme hity, které milujete.
1: Yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, jsme tady s vámi a vy s námi a my jsme za to rádi. Vemte si, že si ráno jdete jen tak lehce zaplavat a omylem se z vás stane hvězda přehlídkového mola. Komu se to stalo a kde se to stalo, si řekneme za chviličku a teď pouštíme hity, které milujete.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
2: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
3: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jsme Rádio Čas, ladíte Rádio Čas a já vás teď vezmu na malý výlet do Austrálie. Protože v Austrálii si šel jeden chlapík jen tak po ránu zaplavat, jak je zvyklý, vzal si ručník kolem sebe, plavky a vyrazil na pláž. A po chvíli si všimnul, že je něco jinak. Ano, on se tak jako nečekaně objevil přímo na mole, stal se z něho hlavní hvězda Fashion Weeku v Sydney. Jo, takže vemte si situaci, jdu si jenom tak zaplavat a najednou procházím mezi slavnými modely, modelkami a jdu jenom s ručníkem kolem pasu. No a najednou jsem hvězda internetu. Je to tak, takže ne vždycky ta cesta může být přímá, protože možná teď dostává automaticky nějaké nabídky na to být správným oficiálním profi modelem, třeba ručníku, plavek nebo tak. No ale upřímně, půlka modních přehlídek stejně vypadá, jako že se tam někdo omylem zatoulal. Já to tak aspoň mám, protože někdy si říkám opravdu, co to tam je za ty modely, co je vlastně v modě. Já bych s tím nešel ani s košem, ba třeba ani na pláž. Každopádně zase posíláme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Taneční podvečer u příležitosti Dne matek proběhne ve Společenském domě Havířov dne 17.5. od 17 hodin. Odpoledne v historickém stylu se šermíři, sokolníkem, tombolou a programem pro celou rodinu, to je historický den rodiny, který proběhne 19. května na hřišti základní školy Horymírové v Ostravě Zábřehu. A Adéla Elbel a její woman, protože tam bude jenom Adele Elbel, o životě, proseku a kritickém nadhledu v poločasu rozpadu. To je Bum Bum Comedy 21.5.19.30. Posloucháte Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radiočas.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Kámen a zahrada.
9: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
8: Kámen a zahrada.
9: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
8: Kámen.zahrada.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 872.

0: Posloucháte Rádio Čas, já jsem Petr Kubala a dívám se z okna, že momentálně neprší, ale jak to máme obecně s tím deštěm? Dneska by už se velké přehánky neměly vyskytovat, sluníčko se bohužel taky dneska neukáže, na to si ještě musíme počkat a teploty kolem 12 stupňů. A kolem 13. hodiny, teda po 13. hodině se podíváme na novinky z Moravskoslezského kraje. No a teď už hrajeme hity, které milujete.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: ty. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hurá, další ráno.
4: Vstávej, milá vráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
3: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: nich. Moravskoslezský kraj opět podpořil sociální bydlení v regionu. V Pržně v areálu organizace Náš svět na Frýdecko-Místecku nechal vybudovat domky rodinného typu pro 8 lidí s mentálním postižením a náročnými potřebami. Klienti ale mohou trávit čas i venku na zahradě v klidném a bezpečném prostředí. Cílem služby je hlavně podporovat obyvatele v co největší míře samostatnosti. A u slavnostního otevření byl i hejtman Josef Bělica.
1: Je to další zařízení sociálních služeb, který Moravskoslezský kraj modernizoval, dostavil dva domky pro, řekněme, komplikovanou klientelu a myslím si, že to zázemí, to prostředí, které tady je a celkové investice, které jdou do oblasti sociálních služeb, jsou za Moravskoslezský kraj opravdu hodnotné.
0: Projekt reaguje hlavně na dlouhodobý nedostatek míst v domovech se zvláštním režimem a na rostoucí poptávku po individuální péči. Menší objekty umožňují také klidnější způsob života, větší pocit bezpečí a hlavně osobnější přístup ke každému klientovi.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
0: A v moravskoslezském regionu se lépe dýchá. Z posledního průzkumu totiž vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje pro životní prostředí Pavla Staňka je to důsledek čistější dopravy, kotlíkových dotací a tím pádem i modernějších topenišť, ale i miliardové investice velkých fabrik do modernizace provozu.
3: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
0: A jak uvádí poslední zpráva, tak z ovzduší loni zmizely tuny jedovatého polétavého prachu, dusivých plynů z výfuku aut i rakovinotvorných látek. Výrazně ubylo například nebezpečného benzopyrenu, který vzniká při pálení odpadků, oxidu dusíku z dopravy nebo síry a amoniaku z průmyslu a zemědělství. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: Zůstáváte s rádiem Čas a my se teď společně podíváme na jednu z nejpodivnějších knihoven světa, která se nachází na univerzitě v Yaleu. Jsou tam stovky starých rukopisů o alchymii, okultismu a magii. Dokonce se tam nacházejí i originální poznámky Isaaca Newtona. No ale nejlepší je, že část toho archivu je dnes digitalizovaná. Jo? A já mám takový pocit, že některé recepty si převzal Jirka Babica. Takový ten recept třeba, když nemáte netopíří zub, dejte tam třeba čočku. No, a to jsou teprve, panečku, kouzla. No, ale my taky posíláme jedny hudební kouzla. Hity, které milujete.
1: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
2: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity,

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Hale Opava 19. a 25. od 18 hodin se odehraje semifinále playoff Maxa NBL. Basketbalový klub Opava versus Era Basketbal Nymburk. Jsme zvědaví, jak to dopadne. Posloucháte Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jsme Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete. Po 14. hodině podcast Energiemi s Evou a Martinem Riegler a teď ještě jedno jméno. Milan Glnar a horoskopy na víkend.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty problémové se budou týkat zejména karmických událostí, to znamená problémů s kořeny v daleké minulosti. Dařit by se mělo zamilovanosti, novým láskám a prožívané sexualitě. Kvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Neděle bude obdobná, jen ty pozitivní události budou ještě intenzivnější, až na ty karmické události, kdy budeme konfrontováni s tím, co jsme nezvládli, respektive udělali špatně v minulosti. Aneb budou se nám opakovat nějaké nepříjemnosti s nadějí, že to nyní zvládneme lépe. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Glnar.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
6: Edo, zase mám tak těžké nohy.
7: V lékárně jsem koupil Vesvein.
6: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
7: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
6: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
8: Popel a hrách a hry, co se nedají.
9: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Hurá, další ráno.
5: Vstávej, milá vráno.
4: Vstávej i ty, mámo.
5: Půjde ti to samo.
4: Slunce svítí mi na cestu.
5: Dneska beru si svou nevěstu.
4: Protože je krásná a spanilá.
5: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
4: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
6: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co je to takzvaný nový pohled na ženskou medicínu? Proč se nám často ráno nechce vstávat z postele, i když máme pocit, že už bychom měli být odpočaté? Co je to funkční zamrznutí? A jak znovu najít energii, chuť do života a taky pocit hlubokého vnitřního bezpečí? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
6: Lékařka s vášní pro alternativní a celostní přístupy. Naslouchá ženám a pomáhá jim znovu se napojit na vlastní tělo, intuici a navrátit se ke své síle a zdraví. Prošla onkologickou praxí, načas potom odložila lékařský plášť, no a dneska se věnuje léčení v integrativním pojetí a v něm propojuje západní medicínu s přírodními a celostními cestami. S respektem a laskavostí pomáhá ženám převzít zodpovědnost za své zdraví a znovu důvěřovat vlastní moudrosti, tělu i sobě samým. Patricie Majcherová, můj dnešní host podcastu Energiemi. Patricie, ahoj, já tě tady moc vítám.
7: Ahoj, děkuju za krásné přivítání.
6: Tak já už jsem něco málo naznačila o té tvé cestě, nicméně kdo je Patricie jako žena i jako lékařka?
7: Děkuju za otázku, velmi zajímavá. Jako žena já se považuji za naprosto obyčejnou ženu. Jsem maminka, partnerka, mám ráda hory, mám vášeň pro alternativní směry léčení, bylinkářství a tak dále, ale také prožívám běžné strasti života. A co se týče lékařství, tak tam zase úplně běžná nejsem. Tam stojím spíš trošku tak mimo systém. Ačkoliv jsem lékařka, tak nepraktikuju v klasické konvenční medicíně, ve které vlastně jsem neviděla v tu dobu před těmi 10 lety vlastně smysl, až tak hodně, že jsem z ní utekla, ale teďko si k ní znovu nacházím vlastně cestu a hledám způsoby, jak předávat vlastně ty informace dál. A spíše než lékařka, tak se považuji za průvodkyni a edukátorku, jestli mohu říct.
6: Dá se to teda propojit, oba dva ty směry, protože já myslím, že oni proti sobě mnohdy jako vystupují, takže dá se tam najít nějaká symbioza, kdy se to skloubí prostě obě ty strany?
7: Já si myslím, že se symbioza určitě dá najít, ale musely by ty strany chtít. Já si myslím, že ta funkční nebo integrovaná medicína, nebudeme se teďko tady bavit celkově o alternativních směrech, protože to je velmi široké téma, ale funkční medicína by ráda spolupracovala s konvenční medicínou a ve světě je to i běžné. Ale ta konvenční medicína má takový klapky na očích. Nevím, jestli někteří to nechtějí vidět dál, než jsou ty klapky. Někteří by možná i chtěli, ale není ten prostor pro to. Vlastně ten systém tam nedává vlastně tomu prostor, aby tam došlo k tomu propojení. Takže já si myslím, že my, co se věnujeme té funkční integrované medicíně, tak se snažíme být takovým mostem mezi právě tou konvenční medicínou a tím přirozenějším nebo alternativnějším nějakým způsobem. I když to slovo alternativní je velmi, velmi ošemetné, protože vlastně se nejedná o alternativní, ale jedná se o ty naprostý základy.
6: Já jsem se u tebe mimo jiné setkala s pojmem nový pohled na ženskou medicínu. Co si pod tím můžu představit?
7: Nový pohled na ženskou medicínu. No, to je velmi taky takový široký, ale řekněme, že když se podíváme na péči o ženy v klasické medicíně, tak ženy jsou velmi často, jejich pocity jsou bagatelizovaný, potlačovaný a já si pamatuju na vejšce, když jsem studovala medicínu, že myslím si, že to byla interna, když jsme se bavili o srdečních příhodách, o infarktech a tak dál, tak nám bylo řečeno, že když přijde žena akutně s bolestmi na hrudi, vypadá to jako infarkt, tak se jako první máme ptát na to, co dělala, jestli nekoukala na nějaký emotivní seriál. Jo, že tam spíš šlo o to říct si, jestli není náhodou hysterická a jestli nemá nějaký takovejhle záchvat, než aby měla třeba infarktový stav. Takže ženy jsou všeobecně celosvětově hodně bagatelizovan a jak se tomu říká v angličtině gaslighting, že ten jejich názor tak nějak jakoby odsunovaný stranou. A nový pohled na ženskou medicínu, tam to právě dělá to, že se snažíme slyšet ty ženy, snažíme se cítit do jejich pocitů a slyšet celý ten příběh.
6: A nemáš pocit, že už se to třeba začíná trošku měnit? Že už se začíná více akcentovat to ženské zdraví, ženská psychika, ženský názor, i třeba to, že ženské prožitky a emoce nejsou hysterie, ale jsou to přirozené součásti nás jako osobností?
7: Ano, ano, vnímám to, že nevím, jestli to mám nazvat boom, ale jde to hodně do popředí. Nevím teda, jak je to v konvenční medicíně, protože tam v tom prostředí se nepohybuju, ale co se týče mainstreamově, tak tam to určitě vnímám, že tam je to na všech úrovních, ať už se jedná o pocity, o emoce, o zdraví, o porody, o těhotenství a celkově jakoby tu ženu jako takovou. Samozřejmě já to nespojuji s nějakým feminismem nebo emancipací a tak dál, ale měla by to být naše přirozenost vlastně slyšet i ty ženy a starat se o ně, protože já považuji ženy za základ společnosti.
6: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou. Když zmiňuješ ty pocity a emoce, tak jakým způsobem se to naše psychické prožívání, to naladění, projektuje právě třeba na té naší fyzické schránce?
1: No, velmi. Tam už se můžeme potom bavit, samozřejmě, když žena umí pracovat s emocemi, s pocity, nezadržuje je, umí vlastně je nechat projít tím tělem, tak vlastně potom tam nemusí docházet vůbec jakoby k ničemu, co se týče z té patologické stránky na té fyzické úrovni, ale potom, když vlastně jsme potlačované, nemáme prostor pro to vyjádřit emoce nebo pocity, tak potom se to vlastně v tom těle střádá, může se to střádat právě v našich fascích, svalech, kloubech a potom to naše tělo vlastně na to reaguje, ať už změnou postury, nebo potom i na té úrovni toho nervového systému, ale tam si myslím, že se ještě dostaneme.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Takové hodně skloňované slovo v poslední době je kortizol. Kortizolové břicho, kortizol může za tohle, kortizol může za můj metabolismus. Co ten kortizol dělá v našem těle?
1: Zdá se být tím hlavním zlem vlastně, protože všude se skloňuje kortizol a algoritmy na Instagramu na to hodně slyší, ale kortizol je takovej pěšák. Kortizol je hormon, velmi často můžete slyšet, že to je hormon stresu, ale on není pouze hormon stresu, on má spoustu dalších zajímavých funkcí, ale on je pouze pěšák, který poslouchá povely z mozku, z nervové soustavy a vlastně se nás snaží udržet naživu. Protože je vlastně součástí stresové osy, takže když mozek vyhodnotí, že je nějaké nebezpečí, tak začne posílat signály do těla, nadledviny začnou produkovat kortizol a ten začne dělat svoji práci, zrychlí nám dech, tep a mnoho dalšího vlastně ovlivňuje metabolismus tuku, bílkovin, cukru, aby jsme měli hodně energie vlastně na ten útěk před tou šavlozubou šelmou. Takže to je kortizol, který opravdu jenom poslouchá rozkazy. Vlastně problém je v tom, že když stres pokračuje, dostane se do chronické fáze, tak

0: může docházet k navýšení nebo trvalejším změnám jeho hladin, takže může být vysoký. A proto vlastně se o něm hodně mluví, protože když je kortizol vysoký, tak dělá neplechu v našem těle díky tomu, že posílá dál signály do našeho těla a ovlivňuje různé procesy a my to pak můžeme na sobě velmi zřetelně vidět, když potom se vlastně obrátíme tu pozornost k našemu tělu a začneme si vůbec všímat toho, že je něco špatně v uvozovkách.
1: Nejčastěji se o kortizolu mluví ve spojitosti s takzvaným kortizolovým bříškem. To znamená, že najednou přibíráme, vytvoří se nám na břiše něco, co tam úplně nechceme, neumíme si s tím sami poradit. Takže je opravdu kortizol příčinou toho, že se nám třeba dělá nějaký ten fagík na břiše?
0: Tak těch příčin tam samozřejmě může být více, ale když se budeme bavit o kortizolovém bříšku, tedy to znamená to, že se tuk ukládá vyloženě v oblasti bříška, říká se tomu viscerální tuk, protože on není jenom na ten povrch, co je vidět, ale on je i mezi těmi orgány. A způsobuje to kortizol, protože vlastně ukládá tukové zásoby, protože to je vlastně energie a z toho tělo pak může dál čerpat pomocí procesů v těle se z toho pak může vlastně vznikat glukóza a energie, potom rychle, ale zároveň i chrání naše orgány. Takže proto vzniká vlastně kortizolové bříško. A tam problém nastává vlastně v tom, že tento tuk i produkuje zánětlivé cytokiny, taky buňky, takže tento tuk je prozánětlivý a zároveň i produkuje hormony, produkuje estrogen, takže vlastně ženy, které mají toto kortizolové bříško, tak potom může se to objevit i na estrogenových hladinách.
1: Dá se s tím nějak bojovat, pokud si řekneme, tohle nechceme, tak co pak můžeme udělat, abychom se dostali do toho stavu, kdy se cítíme dobře i se svým tělem, i psychicky?
0: Já bych na začátek chtěla říct, že bych změnila mindset, že nejde o to s tím bojovat, nebo aby tam nebyl nějaký ten odpor vůči tomu, který může vytvářet další stres. A hlavně je důležitý i zmínit to, že se stresem bojovat tak nějak úplně nejde. Stres je všudy přítomen. Nejde se ho ani zbavit, protože spousta žen mi píše i, že jak se ho zbavit. Ale stres je fyziologický proces našeho těla, aby nás zachránilo a tak dále. Takže to jenom tak na upřesnění, ale každopádně tam existuje mnoho rovin, jak s tím začít pracovat. Samozřejmě, jak jsem řekla, kortizol je pouhý pěšák, takže tam je důležitý, vlastně mnoho žen si myslí, že hormonální nerovnováha, ať už se jedná o kortizol nebo o jakýkoliv jiný hormon, že je to ta příčina. Ale hormonální nerovnováha je symptom, taky příznak. My musíme jít ještě hlouběji, což dělá ta funkční medicína, že jde ještě hlouběji k těm příčinám a tam konkrétně u toho kortizolu, stresu, chronického stresu, tak tam vlastně se díváme na nervovou soustavu, potažmo i to, co tu nervovou soustavu dysregulovalo, takže eventuálně ty stresory, což můžou být potom životní styl a mnoho dalšího. Takže tam vlastně je důležitý se zaměřit, opečovat jak nervovou soustavu, protože ta dostává v chronickém stresu zabrat, protože je neustále vlastně zapnutá na jedné straně té stresové a nedochází tam k vypnutí vlastně do toho klidového módu. Ta soustava, když je takhle neustále zapnutá jenom jednostranně, tak dochází k té nerovnováze, dysregulaci a tak dále. Takže tam nejde o to řešit ten kortizol jako takový, ale řešit tu nervovou soustavu, díky které vlastně ten kortizol je eventuálně vysoký nebo potažmo i potom nízký. Takže to je ten první a ten druhý pitlík, na co se zaměřit, tak je ten životní styl.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou. Jak my sami třeba můžeme poznat, že se nás týká téma zvýšeného kortizolu? Třeba kromě právě toho kortizolového bříška. Co tam patří mezi takové ty nejtypičtější znaky, na kterých my sami to poznáme?
1: Tam toho je spoustu. Ale ženy to můžou hlavně poznat zaprvé na svém zevnějšku. Vlasy řídnou, třeba zešedivý najednou, nebo jo, je tam nějaký skok. Výrazné vrásky, suchá pleť, kůže, nebo naopak akné. Pytle pod očima, kruhy pod očima. Může tam ale patřit i změna zápachu potu, nebo i ochlupení je mužského typu, řekněme, že ženy, které trpí chronickým stresem nebo potom eventuálně například PCOS, tak mívají černé chloupky na bradě nebo v těch mužských oblastech kvůli testosteronu. Je tam to kortizolové bříško, jsou tam otoky, ale pak, když se podíváme na další úroveň, tak tam může být velké vyčerpání, únava nekonečná, lítání energie nahoru dolů, nestabilní nálady. Potom se můžeme podívat i na cyklus. Velmi bolestivý, silný cyklus, nepravidelný cyklus, PMS silné. Takže tam toho je opravdu, opravdu spoustu. Potom i na úroveň spánku, kdy je narušený spánek, ženy buď padnou do postele a spí okamžitě, ale ráno se probudí a jsou naprosto vyčerpaný, takže ten spánek není regenerující, často se probouzejí, nebo často i močí. Takže ten spánek je hodně, hodně narušen. A pak se tam můžeme podívat i na tu úroveň psychiky, kdy ženy můžou trpět úzkostmi, depresemi, vlastně vyhořením a mnoho, mnoho dalšího. Vlastně tam se to díky tomu, jak stres a kortizol, tak spouští vlastně hormonální kaskádu a ten vliv je opravdu na všech úrovních.
2: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
0: Já jsem se u tebe mimo jiné setkala i s pojmem, který si možná právě teď popsala, nebo který do toho zapadá. A to je funkční zamrznutí. Patry, co to znamená, když se dostaneme do fáze funkčního zamrznutí? Je to právě to, o čem jsi teď povídala?
1: Je to i to. Tam existuje vlastně to, jak naše tělo reaguje na stres, tak má různé úrovně. Buď je to boj nebo útěk. Takže tělo, mozek vyhodnotí, že máme dostatek energie na to bojovat s tím nepřítelem nebo s tím nebezpečím, nebo utéct. Takže tam se zapíná sympatikus a tam se zrychlí ten tep, naleje se krev do svalů, zastaví se trávení, menstruace a tak dál, metabolismus a všechna ta energie se vlastně pušuje do toho útěku nebo boje. Pak je tam, když vlastně mozek vyhodnotí, že nemáme dostatek energie, tak může dojít právě k tomu zamrznutí nebo dokonce úplnému shutdown, úplný vypnutí. A to v přírodě vlastně můžeme vidět u některých plazů, který vlastně předstírají smrt. Že nemají dostatek energie na to bojovat, tak radši se vypne kompletně ten systém a předstírejme, že jsme mrtví a nebezpečí až pomine, tak se zase zregenerujeme. Takže tak to trošku zjednodušeně vlastně funguje funkční zamrznutí, kdy vlastně ta žena dlouhodobě jede na nějaký ty zásoby, vyčerpá a jede na dluh a pak prostě to přijde a žena se cítí, jak kdyby narazila do zdi. Doslova, protože vlastně totálně se vypne, naprosto vyčerpaná, nemůže se zvednout z postele. Možná to tělo dělá to, co má automaticky, ale uvnitř vlastně není. Takže je to takový opravdu odpojení mysli od těla, kdy si žena přijde, jako že stojí mimo to tělo a jenom sleduje, jak ten život utíká a vlastně ona se toho neúčastní.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunetic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricí Majcherovou.
1: Jak se dostat zpátky? Jak se dostat do toho režimu, kdy máme zase chuť do života, kdy vnímáme prožitky, kdy máme dobrou náladu, máme energii a hlavně tu vášeň pro to ten život žít. Tak jak se dostat z toho funkčního zamrznutí do té fáze plnohodnotného žití?
2: To je krásná otázka a odpověď je bezpečí, jemnost, laskavost. Trpělivost velká, protože do funkčního zamrznutí se nedostaneme ze dne na den. Tam trvá ten chronický stres x let, řekněme. Může tam hrát roli i trauma, kdy opravdu ten nervový systém a tělo je vyčerpáno, má zaznamenáno v sobě nějaký hluboký zážitek. A tím pádem je potřeba počítat s tím i, že ten návrat vyžaduje čas. Takže to je asi to nejdůležitější, ale začít velmi, velmi pomalu. Tam nejde ani o krůčky, tam jde opravdu o půl krůčky, o miniaturní krůčky někam dopředu, kdy začít znovu se vnímat, znovu i vědomě hledat radost. A nejdůležitější je opravdu ten pocit toho bezpečí, protože jakmile, ať už my na fyzické úrovni, psychické úrovni se cítíme v bezpečí, tak nebo i když dodáme bezpečí na úroveň nervové soustavy, což je vlastně to nejdůležitější, protože ta nervová soustava nám potřebuje opět věřit, že jsme v bezpečí, že není nebezpečí okolo nás, že nás nikdo nehoní a že opravdu může znovu fungovat v té druhé úrovni vlastně toho stresového cyklu, v té klidové úrovni. Když si řekneme pocit bezpečí, tak se nám vybaví, aby my jsme se cítili v bezpečí. To je samozřejmě důležitý, to je taky základ. Ale my musíme jít ještě hloubš, my musíme tomu našemu tělu, té naší nervové soustavě a ten mozek přesvědčit vlastně o tom, že jsme v bezpečí, aby on vlastně mohl znovu relaxovat, regenerovat, spát, trávit, rozmnožovat se, aby se spustil třeba menstruační cyklus a tak dál. Takže a to je velmi jemná práce. Najdou se ženy, které by chtěly všechno honem, všechno hr, a jak to, že to hned nefunguje, jak to, že necítím ty účinky okamžitě, ale o tom to není. To opět jakoby se udržujeme furt v tom aktivním režimu. Tam je to opravdu o tom zpomalení, o dotyku, aby opravdu jsme začali vnímat naše tělo, protože to funkční zamrznutí, to je opravdu tam je tma, tam je vypnuto, tam nikdo není a je potřeba znovu tam vlastně ten život pomalu navrátit. Takže tak.
1: Patry, ty sama říkáš, že je to o té trpělivosti, o té péči, o té vytrvalosti. Nicméně existuje nějaká případně rychlá rada pro ty z nás, které jsme netrpělivé a chtěli bychom mít všechno hned. Existují třeba alespoň nějaké drobnosti, které můžeme udělat v běžném každodenním životě, v pracovním zhonu, v tom kolotoči povinností, co nám tak trošku sklidní a pohladí ten nervový systém?
2: Ano, určitě. Tam můžeme se bavit o dechu. Dech je velký nástroj, ten nás vrací vlastně nazpátek do těla, ale tam se bavíme o vědomé práci, protože jakmile se přesuneme do té vědomé práce, začneme třeba vnímat jenom náš dech nebo jenom přesuneme pozornost k našemu nosu a sledujeme vydechovaný vzduch a nadechovaný vzduch, vlastně jenom i tu teplotu, třeba jak se mění, nebo jo, taková drobnost, tak už přesouváme vlastně tu mysl z toho zvenčí do našeho těla a začínáme vnímat to naše tělo a tím vlastně se uzemňujeme a sklidňujeme ten nervový systém. Dále je to například dotek, protože díky doteku vlastně si opět zvědomujeme to tělo. Tělo je velmi důležitý pro nás, tady díky němu vlastně můžeme prožívat tu realitu, takže my potřebujeme to tělo a my potřebujeme tu rozlítanou mysl opět znovu usadit do toho těla. Takže to jsou, tam už se pak můžeme bavit i o akupresurních bodech, nebo stačí, když sedíš třeba takhle v práci celý den, tak se zvednout, zaskákat si, nebo protřepat se, nebo si zamručet. To jsou velmi, velmi takový jednoduchý tríčky, který možná si všimneš, že přirozeně intuitivně děláš.
1: Pokud bychom se bavili o slově bezpečí, že v sobě chceme vyvolat bezpečí a najednou se ocitneme, dejme tomu, v pozici, kde se necítíme dobře ve skupině lidí, ve které nám není příjemně, pojďme si povídat třeba o pracovním prostředí. Cítíme se ve stresu, ale potřebujeme v tom stresu nějakou dobu fungovat, protože je to součástí naší práce. Jak vyvolat třeba rychlý pocit bezpečí? Můžeme v tu chvíli něco udělat, abychom sklidnili ten svůj nervový systém přesně v tom okamžiku, kdy to potřebujeme a potřebujeme se i koncentrovat na ten výkon?
2: Tam to chce neviditelné věci. Nevím, jestli si v práci můžeš zaskákat, ale pokud máte volné prostředí, tak určitě jenom si protřepat ruce, tak to hodně, hodně pomáhá. Nebo ten dech, ten je takový neviditelný. Tam stačí jenom prodloužit výdech. Nikdo to nezaznamená, prodloužit výdech, udělat si pár nádechů, výdechů a tím se aktivuje ta parasympatická část, takže to může být. Ale každopádně tyto stresové situace v práci, které jsou, to je takový ten akutní stres, tak vlastně je v pořádku a nejde ho vymazat prostě. Tam jde spíš o to, jak potom pečujete o sebe, protože, jak jsem říkala, tak stres je všude přítomný, každodenní, takže tam jde vlastně o tu péči potom a to já ženy učím různá somatická cvičení nebo dechové techniky, které zaberou 5-10 minut, můžou je dělat potom večer doma po práci, před spaním, kdy vlastně řeknou tomu systému, že OK, teď už pominul den, už jsme doma, jsme v bezpečí a můžeme se uklidnit. Takže vlastně tam bych potom pracovala s tím po té práci.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s lékařkou Patricií Majcherovou.
1: Ty jsi tady zmínila, co můžou být ty stresory v tom našem životě. Nicméně občas i v těch stresorech musíme setrvávat, protože ten náš svět je svým způsobem provýkonnostní, musíme platit ty nájmy, musíme platit ty složenky, potřebujeme vydělávat. A dost často se dostáváme právě do té situace, že skrze ten výkon zažíváme ten stres. A teď, kde je vlastně ta hranice? Když si řekneme, že ženy jsou citlivější, vnímavější, ty prožitky se mnohdy zapisují hlouběji než u těch mužů, ale potřebujeme fungovat v tom mužském světě. Tak kdy si říct, že tohle opravdu dělat nebudu, tohle už je moc, a kdy naopak si říct, fajn, ale já potřebuju fungovat, potřebuju být výkonná, potřebuju pracovat, ale zároveň si musím najít ty opečovávací prvky ve svém životě.
2: No, tak tohle je už na každý ženě, protože to je o tvých osobních hranicích, co už je pro tebe moc. Někdy potřebujeme opravdu padnout úplně na dno, aby jsme si uvědomili, že takhle už to prostě nejde dál a jdu pryč. Samozřejmě potřebujeme platit nájmy, jak jsi říkala, potřebujeme jíst a tak dál, potřebujeme vydělávat, ale pokud jsme někde v nějakém prostředí, který nás ničí, který vlastně nás, to prostředí samozřejmě za to nemůže, ale díky tomu jsme se dostali tam, kde jsme nemocní. Ne, protože většinou to zastavení je třeba nemoc, závažná nemoc, chronická nemoc, autoimunita a tak dál, tak tam už je to potom na zvážení, jestli to, kde jsem, jestli mi to přináší něco pozitivního do toho života, jestli už není čas na změnu. Ale myslím si, že to je o osobních hranicích, protože každá jsme úplně jiná, každá máme tu toleranci jinou, každá máme jinak napsaný ten příběh, kde máme být, kde nemáme být a tak dál. Takže to bych nechala na každé ženě. Každopádně vy můžete, co můžete pro sebe udělat, je vlastně pomoci tomu tělu vybudovat si odolnost vůči stresu. Tam většina žen se tedy nachází ve stavu chronického stresu, takže nejprve je dobré opečovat to tělo a to svoje životní prostředí a ten životní styl tak, aby jsme se dostali do nějakého nulového bodu, odkud můžeme začít vlastně budovat tu odolnost vůči tomu stresu, protože opět se budu opakovat, stres je všudy přítomný, takže nejde nám o to se ho zbavit, ale jde o to, aby to naše tělo bylo flexibilní a umělo vlastně s tím stresem pracovat. Takže to je vlastně ten cíl a k tomu potom vlastně slouží také ty techniky, vlastně ty somatické techniky, eventuálně změny na úrovni životního stylu, aby to tělo bylo vyživené, aby se hýbalo, aby dobře spalo, aby jsme mu pomohli regulovat se, když je přes příliš stresu, a ono pak krásně pruží jako pružina a vlastně pomáhá nám s tím stresem pracovat.
1: Ty jsi zmínila skvělou věc. A to, že když v nějakém prostředí chřadnem, jsme třeba nemocné, děje se něco s naší psychikou, tak máme tendenci říct, za to může to prostředí. Ty sama vybízíš k tomu, abychom přijali zodpovědnost za své zdraví. Jak na to nahlíží tvé klientky nebo ženy, se kterými pracuješ? Za to, že tu zodpovědnost za sebe, své zdraví, svou psychiku a svůj život mají oni sami.
2: To je ta nejtěžší část, si myslím, převzít tu zodpovědnost a uvědomit si, že jsme strůjci svého štěstí, své reality, že nemůžeme vlastně to házet na kohokoliv jinýho, nebo práci a tak dál. Vždycky máme možnost jít pryč nebo udělat ty změny a tak dál. Takže to bývá to nejtěžší. A ženy, které ke mně přicházejí, tak ty už jsou rozhodnutý vlastně tu zodpovědnost převzít. Jinak by ke mně nepřišly, protože já pracuju online konzultace a já je nedržím za ruku a nestojím nad nima a nekárám je. Já jim jenom ukážu tu cestu, co můžou dělat, jsem tam pro ně, když potřebujou, ale ta hlavní práce je na nich. Což je vlastně rozdíl oproti té konvenční medicíně, kdy my jsme se naučili přijít takhle do ordinace, tady máte všechny moje starosti, dejte mi na zpátek něco, co pomůže během chvíle a tím to hasne. Já vlastně nemusím jakoby nic. Samozřejmě to nechci nějak bagatelizovat nebo že to je univerzální, ale ve většině případů to tak prostě je, ten systém tak je nastaven, že lékaři za nás řeší naše problémy. Oni kolikrát ani ty problémy, oni řeší vlastně povrchově ty symptomy. Je to symptomatologická, dá se říct, medicína, kdy my přijdeme s nějakými příznaky a ty léky řeší vlastně ty příznaky, ale už tam není prostor na ty příčiny tolik. A proto vlastně ta zodpovědnost tam trošku jakoby hapruje, protože to bývá většinou právě na úrovni toho životního stylu, což je naše zodpovědnost. Tam doktor ani funkční medicína, nikdo tam vlastně nemůže do toho k vám domů a řešit, co děláte, neděláte.
1: Patricie, a jak ty sama si tvoříš tu svou krásnou realitu? Co je ten tvůj hlavní zdroj energie, který tě dobíjí, nabíjí a díky kterému ty si můžeš žít život, který je šťavnatý, plný a radostný?
2: Takhle to zní krásně, ale jak se říká na začátku, já mám úplně obyčejný život a taky zažívám tyto strasti. A to je asi na tom to nejdůležitější ukázat, že nejsem žádný bůh nebo nadžena, ale že prožívám úplně to samé, co ostatní ženy. Nicméně pro mě je to příroda, pohyb, sport, žiju v horách, takže všechno, co se točí okolo toho, čas stráven s mojí rodinou, se psy a tak dále, takže pro mě je to hodně takový surový a to mě asi nejvíc naplňuje, nejvíc mě to uvolňuje a příroda je všelek. Příroda je opravdu taková psychoterapie, aromaterapie a všechny terapie dohromady, takže jako pro mě je to asi příroda.
1: Paní doktorka Patricie Majcherová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Patria, moc děkuji za úžasné a opravdu velmi obohacující povídání.
2: Já děkuji za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
8: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
9: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
10: Hity, které milujete.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hurá, další ráno.
4: Vstávej, milá vráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
3: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Zima! Nosa!

0: hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho spát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: kdo přijde na snídani.
1: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
5: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kámen a zahrada.
6: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
5: Kámen a zahrada.
6: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
5: Kámen pomlčí. Zahrada.cz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Hity, které milujete.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Hurá, další ráno.
8: Vstávej, milá vráno.
7: Vstávej i ty, mámo.
8: Půjde ti to samo.
7: Slunce svítí mi na cestu.
8: Dneska beru si svou nevěstu.
7: Protože je krásná a spanilá.
8: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
7: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách,

0: elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
2: Přijďte si užít havířovský čaj opáté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
0: Radio Čas.

0: Rádiójette.
1: When I am standing on my head, you are crazy smiling.
0: Rádió Jazz. Hity, které milujete.

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Edo, zase mám tak těžké nohy.
3: V lékárně jsem koupil Vesvein.
2: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
3: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
2: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Hity, které milujete.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Hurá, další ráno.
3: Vstávej, milá vráno.
2: Vstávej i ty, mámo.
3: Půjde ti to samo.
2: Slunce svítí mi na cestu.
3: Dneska beru si svou nevěstu.
2: Protože je krásná a spanilá.
3: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
2: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunetic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská fest.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Našimi pátečními hosty byli primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Fakt bylo super, že jsme byli ve třech, protože že tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června Frenštát Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Hurá, další ráno.
12: Vstávej, milá vráno.
11: Vstávej i ty, mámo.
12: Půjde ti to samo.
11: Slunce svítí mi na cestu.
12: Dneska beru si svou nevěstu.
11: Protože je krásná a spanilá.
12: A z ruky trčí kanila. Víc už radši ne.
11: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
10: Rá.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Chytě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
4: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Hurá, další ráno.
4: Vstávej, milá vráno.
3: Vstávej i ty, mámo.
4: Půjde ti to samo.
3: Slunce svítí mi na cestu.
4: Dneska beru si svou nevěstu.
3: Protože je krásná a spanilá.
4: A z ruky trčí kanela. Víc, víc už radši ne.
3: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Čas. Radio Čas. Hity, které miluje.

0: rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Syslová.
2: Edo, zase mám tak těžké nohy.
3: V lékárně jsem koupil Vesvein.
2: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
3: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
2: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.

0: odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pravo s Radimem a Lenkou.
1: Hurá, další ráno.
2: Vstávej, milá vráno.
1: Vstávej i ty, mámo.
2: Půjde ti to samo.
1: Slunce svítí mi na cestu.
2: Dneska beru si svou nevěstu.
1: Protože je krásná a spanilá.
2: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
1: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádi.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my arms. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Hi Hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dukaty na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Hurá, další ráno.
5: Vstávej, milá vráno.
4: Vstávej i ty, mámo.
5: Půjde ti to samo.
4: Slunce svítí mi na cestu.
5: Dneska beru si svou nevěstu.
4: Protože je krásná a spanilá.
5: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
4: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které miluje.

0: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hrade. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

milovat. A necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Hurá, další ráno.
2: Vstávej, milá vráno.
1: Vstávej i ty, mámo.
2: Půjde ti to samo.
1: Slunce svítí mi na cestu.
2: Dneska beru si svou nevěstu.
1: Protože je krásná a spanilá.
2: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
1: Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Hurá, další ráno.
2: Vstávej, milá vráno.
1: Vstávej i ty, mámo.
2: Půjde ti to samo.
1: Slunce svítí mi na cestu.
2: Dneska beru si svou nevěstu.
1: Protože je krásná a spanilá.
2: A z ruky trčí kanela. Víc už radši ne.
1: Víc už radši ne. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.